with your ear down to the ground. We want the world

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech Gnaz od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock.
4: Melodický rock, to je Skyrock.

0: Městy Snáměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
1: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 20. červen na Skyroku. V rámci nadcházejících letních festivalů si připomeneme jeden z těch celosvětově nejproslulejších. Tím bude ten v Glastonbury, pořádaný na jihu Anglie. Poprvé startuje 20. června 1971 a diváci si na něm užívají Davida Bowieho nebo Traffic. V roce 2007 také zahajuje 20. června. Na tenhle ročník bylo připraveno přes 137 tisíc lístků, které v předprodeji zmizely za neuvěřitelnou hodinu a tři čtvrtě. V hudbě pokračujeme u rockové baskytary. 20. června 1954 přichází na svět Michael Anthony, neodmyslitelně spojený s rockovou legendou Van Halen. Kromě ní ho pamatujeme ještě ve vychytaném hudebními celebritami prošpikovaném projektu Chicken Food. Tady se schází se Sammy Hagarem, jedním z frontmenů domovských Van Halen, bubenickým SM z funkrockových Red Hot Chili Peppers, Chadem Smithem a v neposlední řadě s rockovým kytarovým virtuózem Joeem Satrianim. Dalším narozeninovým přáním potěším v duchu rockerské oko. 20. června 1970 se narodila půvabná australská herečka Nicole Kidman. Její nezapomenutelné zlaté kadeře září v trhácích Batman Forever nebo Moulin Rouge. Nakonec milé fotbalové vzpomínání.
2: Všechno je v rukách Antonína Panenku.
3: Panenka.
1: Antonín Panenka svým vršovákem pečetí triumf v Bělehradě. Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
5: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
6: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na CzechGen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také CzechGen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na CzechGen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
5: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionu korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Sport. Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po 2 kolech zajistili postup z prvního místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno.
1: Máme přehled.
0: Skyrock.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na vysoké až mimořádné úrovni.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Melodický rock? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, zkuste skrotit svou horkou hlavu. Býci, vypněte mobil a skočte si do bazénu. Blíženci, můžete poklábosit venku na sluníčku, ale nezapomínejte na pitný režim. Radci, nedělní slunovrat ve vás probudí touhu po romantice. Lvi, až půjdete na párty, tak si vemte stylové sluneční brýle. Pany, vy zase zaleste do stínu s vychlazeným drinkem. Váhy, letní mapy vám jako vždy ukážou tu správnou cestu. Štíři, o tomto víkendu si můžete dovolit docela luxusní zážitky. Střelci, vedro zažehne vaši pověstnou vášeň. Kozorozi, nové zážitky hledejte spíš někde v chládku. Vodnáři, udělejte si piknik a nechte se unášet letní pohodou. A co mi ryby? Nás prý láká noční koupání pod hvězdami. Tak to zní jako plán.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana, papaj, papaj.
2: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
3: Bello.
2: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana.
2: Více na olympiaolomouc.cz.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
0: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
0: Skyrock.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Posloucháte Skyrock. Od žhavé mexické vášně přes kanadský ledový klid až po gigantické velké finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal právě teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme u toho s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech se opít rohlíkem a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Obrovský skandál v Argentině otřásá fotbalovým světem uprostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hattrickem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rockové hity hrajeme non-stop. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
2: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma hlásí první letní posilu. Na Hanou přichází islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson z norského Stavangeru. 22-letý reprezentant do 21 let podepsal v Olomouci víceletý kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí. Tolik zprávy, přejeme úspěšný den a pokračujeme s počátkem a dopravou.
3: Venku to dneska vypadá na pořádnou saharskou jízdu. Rtuť teploměru se u nás vyšplhá na tropických 31 až 36 stupňů. Ideální čas chodit se do klidu někde u vody. Odpoledne vzduch zhoustne, bude pořádné dusno, budou se tvořit přehánky nebo bouřky, k večeru můžou dorazit i k nám. Tak nezapomeňte hodně pít a raději potom schovejte zahradní nábytek. Víme, jak bude. Dneska vedro, dusno a potom bouřky.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Nehoda náklaďáku v Koclířově na 35. ve směru na Světavy. Opatrně. Pozor v Hulíně, v Tlumačově, v Otrokovicích a v Bělově. Dneska triatlon Moravian Man. Hodně lidí i hodně závodníků. Policejní hlídky jste viděli v obci Lípa. Stojí na D1 z Říkovic na Vyškov na exitu Hulín Západ. Hasičská oslava je ve Zdounkách, projíždějte opatrně, a fotbalový zápas a lidé na silnici taky v Chropini. Odstavené auto hlásíme ještě z D1, Ostrava Přerov před exitem Bělotky. Dobře, dojeďte.
0: To je Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.
1: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu sfoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Flor Center Holice
5: vás zve do kavárny a motýlária.
6: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
5: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
6: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
4: Ve Flor Centru Holice.
7: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
8: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
11: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
12: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz
0: Skyrock.

Johana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhle soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informovali, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo, je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock. Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Město Přerov vás zve 21.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Se strojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
0: Ráno na Skyroku.

0: Skyrock.
1: Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova.
1: Sport.
2: O tom, že mnohým dětem dnes chybí zdravý pohyb a neumí kotoul ani hvězdu, mluví odborníci už dlouho. Olomoucký kraj proto přímo jedná a do projektu Sportimáček investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 000 korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
3: Sluníčko do nás dál pere na plné pecky. Sobotní počasí skoro jasné až polojasné, teploty 31 až 38, v neděli 28 až 33. Na mnoha místech bouřky z tepla a silné liáky. Víme, jak bude. Víkend úplně letní, vedro, dusno a přijdou i bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
5: Když jedete z Kocklířova na Opatovec, dopravní nehoda náklaďáku, na místě jsou policisté. Začínají rychlé dopravní zprávy, pozor v Kroměříži, v Hulíně, v Tlumačově, v Otrokovicích i v Bělově. Komunikace jsou dočasně uzavřené, cyklisté na silnici, jede se Moraviaman v rámci triatlonu 2026. Hlídky jste viděli v Kocklířově, taky ve Frištáku, v Brankovicích na Masarykově, stojí v Kroměříži na Kojetínské, ve Zlíně na Peroutkově nábřeží, v Drahanech, ve Svitavách, v Otrokovicích, v Kroměříži na Kojetínské, taky na D1 na exitu Kroměříž Západ. Odstavená auta na D1 z Říkovic na Vyškov u exitu Kroměříž Západ, v Mohelnici na 35 a ve Zlíně na Březnické. Dobře, dojeďte!
1: To je Skyrock.
0: Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 20. červen na Skyroku. V rámci nadcházejících letních festivalů si připomeneme jeden z těch celosvětově nejproslulejších. Tím bude ten v Glastonbury, pořádaný na jihu Anglie. Poprvé startuje 20. června 1971 a diváci si na něm užívají Davida Bowieho nebo Traffic. V roce 2007 také zahajuje 20. června. Na tenhle ročník bylo připraveno přes 137 tisíc lístků, které v předprodeji zmizely za neuvěřitelnou hodinu a tři čtvrtě. V hudbě pokračujeme u rockové baskytary. 20. června 1954 přichází na svět Michael Anthony, neodmyslitelně spojený s rockovou legendou Van Halen. Kromě ní ho pamatujeme ještě ve vychytaném hudebními celebritami prošpikovaném projektu Chicken Food. Tady se schází se Sammy Hagarem, jedním z frontmenů domovských Van Halen, bubenickým SM z funkrockových Red Hot Chili Peppers, Chadem Smithem a v neposlední řadě s rockovým kytarovým virtuózem Joem Satrianim. Dalším narozeninovým přáním potěším v duchu rockerské oko. 20. června 1970 se narodila půvabná australská herečka Nicole Kidman. Její nezapomenutelné zlaté kadeře září v trhácích Batman Forever nebo Moulin Rouge. Nakonec milé fotbalové vzpomínání.
2: Všechno je v rukách Antonína Panenku.
3: Panenka.
1: Antonín Panenka svým vršovákem pečetí triumf v Bělehradě. Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
8: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
10: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Zavratné megaslevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
0: Skyrock.
14: Skyrock.

0: Jdeme k Lipince hledat vlčí jamo. Zachovala si jako jediná stech, který zřizovala Lichtenštejnská lesní správa v 18. až 19. století, kdež vlci páchali velký škode na lesní a chovné zvěře. Princip takové hdír byl stejné, jak pravěky pasti na mamute. Poslední dochovaná džuzňa je 270 centáků hluboká a 140 centáků široká. Částečně štětovaná kamením, zbytek je vetesané do skale. Díra se zadělala chvojím z návnadu a milé pochtivavé vlk se jednoducho do ní propadl. Mimochodem, poslední vlci jsou v okolí doloženi na začátku 20. století, ovšem noví zvěsti zmiňují, že nejenom jeseníke se znova stávají vlčí domovinou. K vlčí díře můžete vyrazit třeba z Lipínka po Modré a pod Bradlem se dát bokem. Je to tak dva kiláske.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci. Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborní a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Sport. Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
3: Počasí. Krásný víkend, máme tady dva dny plné meteorologických extrémů. Sobota to budeme tát ve vlastní šťávě při teplotách až do 36 stupňů. V neděli sice zůstaneme na tropické 33, ale k tomu se přidají na mnoha místech silné bouřky a lijáky. Osvěžující severní vítr sice v nárazech pořádně protáhne vaše trika, ale alespoň splákne to úmorné horko. Víme, jak bude? Proplujeme víkendem s úsměvem, tropy i bouřkami.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
5: Doprava.
3: Nehoda ze Svitav na Opatovec. Pozor, začínají rychlé dopravní zprávy. Dořešování dopravní nehody pokračuje taky v Koclířově na Svitavsku a nehoda je ve Frištáku. Další hlásíte Stovačova, tady spadl skútr. Je to se zraněním, na místě už je záchranka. Bouralo se taky v Hošticích, tady zůstal po nehodě olej na silnici. Opatrně. Jede se Moravian Man triatlon a uzavřeny jsou postupně trasy Otrokovice, Tlumačov, Střížovice, Kotojedy, Hulín a zpět na Otrokovice. Policejní hlídky jste viděli v Koclířově, v Držovicích na Konečné, v Olomouci na Lipenské, ve Svitavách a odstavená auta hlásíte zde jedničky po trase Říkovice Vyškov u exitu Kroměříž Západ a stojí taky u Stupavy. Dobře, dojeďte.
5: To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.
1: Na Kroměříšsku na 99,9 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě Bruce Springsteen. Tak schválně, co o něm víme? Že je to velmi oblíbený americký folkový a rokový zpěvák a také kytarista. A nebo že má třeba přezdívku The Boss, tedy šéf.
0: Rádio Hana Skyrock a roková abeceda.
1: Bruce Springsteen vyrůstal v New Jersey a první song, co se naučil hrát na kytaru, byl cover od Beatles. Konkrétně se jednalo o písničku Twist and Shout.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: My si dneska na Skyroku dáme Born in the USA. Říká se, že je to oslavná píseň na Spojené státy, ale není. Jde vlastně o velmi ironický song, který Ameriku kritizuje. Mezi známé lidi, kteří nepochopili úplně text, patří například bývalý prezident Ronald Reagan, který chtěl písničku dokonce využít pro svou kampaň. Takže je tady nadšený fotograf, ale hlavně muzikant Bruce Springsteen a v rokové abecedě na Skyroku právě teď jeho Born in the USA.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana, papaj, papaj.
3: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
4: Bella.
3: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana.
3: Více na olympiaolomouc.cz.
5: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Je tu nabitý víkendový přehled. Co dělat? Ještě dnes naše město žije festivalem Olomouc ožije. Vyrazte za pouliční umělci nebo DJ v Bezručových sadech. Sobota patří taky hodům. Potkáme se v Brodku u Přerova, v Olšanech u Prostějova se Ztraceným rájem a v Charvátech. V Bělkovicích Hlašťanech vás u Rybníka čeká cymbálovka a večer kapela Reflexy. S dětmi dnes musíte vidět hasičské oslavy v Prosenicích, dětskou olympiádu v Hlubočkách nebo vodní hrádky v Samotiškách. Lázně Slatěnice vás zvou na den zdraví z Beatles Revivalem a velké losiny na svatojánské slavnosti z hity Karla Gotta. V neděli si potom nenechte ujít den rodiny v olomoucké zoologické zahradě na svatém Kopečku nebo tradiční pouť v Luké. Do diáře si můžete zapsat i příští sobotu na paloučku u SK v Olomouci, to odpálí Čechomor. Přejeme parádní víkend.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc.

Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz. Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno. Sport. Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden potom s teplotami do 30 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava. Nehoda náklaďáku z Koclířova na Opatovec. Odstraňuje se, buďte opatrní. Olej na silnici je po nehodě v Hošticích, je to směru na Honětice. Pozor, dneska se jede Moravian Man triatlon a postupně jsou uzavírány trasy z Otrokovic, na Tlumačov, Kotojedy, Hulín a Štěrkoviště. Policejní hlídku jste viděli právě u zmíněné nehody v Koclířově. Majáčky stojí na D1 z Ostravy na Přerov, konkrétně mezi exity Přerov a Říkovice. Policie kontroluje v Držovicích na Konečné, stojí v Babicích, v Lipníku nad Bečvou na Hranické. Na D35 jste viděli hlídku z Olomouce na Lipník nad Bečvou před exitem Přáslavice. Stojí ve Šternberku na Jívavské, jsou ve Vážanech na Osvoboditelů, v centru Svitav, v Lipníku nad Bečvou na Hranické, v Šumperku na Uničovské. Odstavené auto na trase Vyškov-Říkovice na D1 před exitem Říkovice. Odstavené auto ještě na trase Ostrava Přerov na D1 mezi exity Přerov a Říkovice. Tak dobře dojeďte.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 20. červen na Skyroku. V rámci nadcházejících letních festivalů si připomeneme jeden z těch celosvětově nejproslulejších. Tím bude ten v Glastonbury, pořádaný na jihu Anglie. Poprvé startuje 20. června 1971 a diváci si na něm užívají Davida Bowieho nebo Traffic. V roce 2007 také zahajuje 20. června. Na tenhle ročník bylo připraveno přes 137 tisíc lístků, které v předprodeji zmizely za neuvěřitelnou hodinu a tři čtvrtě. V hudbě pokračujeme u rockové baskytary. 20. června 1954 přichází na svět Michael Anthony, neodmyslitelně spojený s rockovou legendou Van Halen. Kromě ní ho pamatujeme ještě ve vychytaném hudebními celebritami prošpikovaném projektu Chicken Food. Tady se schází se Sammy Hagarem, jedním z frontmenů domovských Van Halen, bubenickým SM z funkrockových Red Hot Chili Peppers, Chadem Smithem a v neposlední řadě s rockovým kytarovým virtuózem Joem Satrianim. Dalším narozeninovým přáním potěším v duchu rockerské oko. 20. června 1970 se narodila půvabná australská herečka Nicole Kidman. Její nezapomenutelné zlaté kadeře září v trhácích Batman Forever nebo Moulin Rouge. Nakonec milé fotbalové vzpomínání.
2: Všechno je v rukách Antonína Panenku.
3: Panenka.
1: Antonín Panenka svým vršovákem pečetí triumf v Bělehradě. Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
6: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

0: Prostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hattrickem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
7: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
11: Skyrock.
12: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
2: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Everl Frýbová.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma hlásí první letní posilu. Na Hanou přichází islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson z norského Stavangeru. 22-letý reprezentant do 21 let podepsal v Olomouci víceletý kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí. Tolik zprávy, přejeme úspěšný den a pokračujeme s počasem a dopravou.
3: Venku to dneska vypadá na pořádnou Saharsku.

0: jasno, budou se tvořit přehánky nebo poušky, k večeru můžou dorazit i k nám. Tak nezapomeňte hodně pít a raději potom schovejte zahradní nábytek. Víme, jak bude. Dneska vedro, dusno a potom poušky.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava. Nehoda ze Svitav na Opatovec, tak zpomalte. Dořešuje se taky nehoda od Koclířova na Opatovec z druhé strany. Ranní nehoda náklaďáku. Tak jsou tady rychlé dopravní zprávy. Já připomínám celodenní událost Moravian Man. Je to triatlon a uzavřeny postupně cyklistické části trasy Otrokovice, Štěrkovice, Tlumačov, Kotojedy a zpátky na Hulín přes Otrokovice. Zpomalte. Policejní hlídky jsou u nehody v Koclířově, stojí v Držovicích na Konečné. Majáčky jste věděli na D1 z Přerova na Ostravu u exitu Přerov. Stojí také ve Svitavách u dopravní nehody, kterou jsem hlásil. Na D1 z Říkovic na Vyškov stojí před exitem Hulín. Muži zákona jsou na D55 Hulín Východ a Otrokovice v ulici Nadjezd. Policejní hlídku jste viděli taky aktuálně ve Zlíně na Peroutkově nábřeží. Odstavené auto ve Zlíně na Frištátské, taky na D1 stojí porouchané auto z Ostravy na Přerov mezi exity Lipník nad Bečvou a Loučka. Odstavené auto je taky na okruhu Olomouce na D35 u exitu Slavonín. Dobře, dojeďte!

0: Bonjour, Olomouc. Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.
3: Skyrock.
4: Well, listen everybody out there in the world today. I got something I want to tell you and it just won't wait.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
2: Banana, papaj, papaj.
1: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
2: Bella.
1: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
2: Banana.
1: Více na olympiaolomouc.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
6: Skyrock.
7: Remember to breathe, remember to hold your head high.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu sfoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova.
0: Sport.
1: O tom, že mnohým dětem dnes chybí zdravý pohyb a neumí kotoul ani hvězdu, mluví odborníci už dlouho. Olomoucký kraj proto přímo jedná a do projektu Sportimáček investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 000 korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Sluníčko do nás dál pere na plné pecky. Sobotní počasí skoro jasné až polojasné, teploty 31 až 38, v neděli 28 až 33. Na mnoha místech bouřky z tepla a silné lijáky. Víme, jak bude. Víkend úplně letní, vedro, dusno a přijdou i bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
5: Krásný den, máme pro vás skvělou zprávu, která dokazuje, že nová generace na silnicích rozhodně nestratí hlavu. Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů už zná své vítěze. V mladší kategorii do 12 let naprosto dominovali školáci z Jihomoravského Kravska, kteří teď pojedou reprezentovat naši republiku na zářijové evropské finále v Náchodě. Ve starší kategorii si pak zlato vybojovala základní škola z Opatovic nad Labem. Více než stovka dětí musela ve Zlínském kraji zvládnout testy z pravidel, první pomoc i náročný labyrint značek. Přejeme vám bezpečné kilometry na 2 i 4 kolech a pohodu na všech vašich cestách.
0: Posloucháte Skyrock.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Flor Center Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Flor Centru Holice.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
8: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
9: Jahody, jahody.
10: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
11: Skyrock.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let, proč ta změna?
2: Tak nový název ČG nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem ČG. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na ČGEN. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také ČGEN Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na ČGEN. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
0: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Vaše víkendová rocková jednička Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborní a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Sport. Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Krásný víkend, máme tady 2 dny plné meteorologických extrémů. Sobota, to budeme tát ve vlastní šťávě při teplotách až do 36 stupňů. V neděli sice zůstaneme na tropické 33, ale k tomu se přidají na mnoha místech silné bouřky a lijáky. Osvěžující severní vítr sice v nárazech pořádně protáhne vaše trika, ale alespoň spláchne to úmorné horko. Víme, jak bude? Proplujeme víkendem s úsměvem, tropy i bouřkami.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
4: Doprava. Krásný den všem rodičům i prarodičům za volantem. Startuje nová velká kampaň Bezipu a týmu silniční bezpečnosti, která si posvítila na to, jak v autech vozíme naše nejmenší. Průzkumy totiž odhalily alarmující chyby. Téměř polovina z nás klidně připoutá dítě v tlusté zimní bundě, což při nárazu fatálně snižuje účinnost pásů. A 2/3 lidí zase příliš spěchají s otočením sedačky po směru jízdy. Pamatujte, že i ta nejlepší autosedačka ochrání vaše dítě jen tehdy, když je správně dotažená a upevněná. Přejeme vám bezpečný návrat z každé cesty.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Skyrock.

Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Pojďme se podívat, o čem se aktuálně píše v našem regionu. Máme tu rekordy, nové cesty i moderní technologie. Olomoucký Gentleman's Club hlásí neuvěřitelný úspěch. Letošní charitativní dražba vynesla rekordních 680 tisíc korun, což je téměř dvojnásobek loňské částky. Většina peněz putuje na stavbu domu Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Skvělý večer, kde byl hlavním hostem zakladatel rohlíku Tomáš Čupr, tak ukázal obrovskou štědrost našich podnikatelů. Víc na web Olomouc.cz. Skvělé zprávy máme i pro cyklisty. Kroměříž dokončila novou 1,4 km dlouhou cyklostezku do Postoupek a Miňůvek. Lidé se tak konečně dostanou bezpečně do města a navíc se pohodlně napojí na trasy u nás v Olomouckém kraji. Víc na webu města Kroměříže. A do třetice Šumperk kráčí s dobou. Město nově spustilo vlastní podcast na Spotify. Krátké audio zprávy plné aktualit z radnice a praktických informací si tak můžete poslechnout kdykoliv, třeba v autě nebo při kávě. Víc na webu města Šumperka. Užijte si parádní den a zůstaňte s námi v obraze, i když jsme rádio.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
0: Sport.
2: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5-letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
3: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přehánky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden potom s teplotami do 30 stupňů.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
5: Doprava.
6: Chystáte se s rodinou autem na letní dovolenou za hranice? Pak zbystřete. Nová osvětová kampaň BESIPu upozorňuje, že předpisy pro dětské autosedačky se v Evropě liší, zatímco u nás je rozhodující výška do 150 cm a váha pod 36 kg, v jiných státech hraje hlavní roli věk. Odborníci proto radí, nespoléhejte jen na minimální zákonné požadavky dané země, ale na to, co je pro vaše dítě skutečně bezpečné. Statistika je totiž neúprosná a policejní čísla varující. Neriskujte a před cestou raději zkontrolujte správné upevnění sedačky i dotažení pásů. Šťastnou cestu bez nehod.
0: Posloucháte Skyrock.
1: S

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě kanadský zpěvák a skladatel, který hraje převážně melodický pop-rock. To je Bryan Adams. Svou první desku vydal v roce 1980. Svého největšího úspěchu dosáhl se songem Everything I do it for you. Ano, tahle balada byla použita v roce 1991 ve filmu Robin Hood, král zbojníků. A je to vlastně jeden z největších hitů všech dob. Celkem 4 měsíce byla tahle písnička v britské singlové hitparádě, což je doposud nepřekonaný rekord.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: Za svou kariéru vydal Bryan Adams 10 singlů, z nich 4 vyšplhali až na vrchol britského anebo amerického žebříčku. Bryan Adams taky získal spoustu ocenění, mimo jiné i Grammy, má otisk v hollywoodském chodníku slávy anebo kanadský řád.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Dneska tady v naší rokové abecedě A jako Adams, anebo B jako Bryan. Vyberte si. Každopádně je tady pecka Can't Stop This Thing We Started na Skyroku právě teď.

0: vyzvednout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
6: Jahody, jahody.
7: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
8: Zavratné mega slevy.
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Je tu nabitý víkendový přehled. Co dělat? Ještě dnes naše město žije festivalem Olomouc ožije. Vyrazte za pouliční umělci nebo DJ v Bezručových sadech. Sobota patří taky hodům. Potkáme se v Brodku u Přerova, v Olšanech u Prostějova se Ztraceným rájem a v Charvátech. V Bělkovicích Hlašťanech vás u Rybníka čeká cymbálovka a večer kapela Reflexy. S dětmi dnes musíte vidět hasičské oslavy v Prosenicích, dětskou olympiádu v Hlubočkách nebo vodní hrádky v Samotiškách. Lázně Slatěnice vás zvou na den zdraví z Beatles Revivalem a velké losiny na svatojánské slavnosti z hity Karla Gotta. V neděli si potom nenechte ujít den rodiny v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku nebo tradiční pouť v Luké. Do diáře si můžete zapsat i příští sobotu na paloučku u SK v Olomouci, to odpálí Čechomor. Přejeme parádní víkend.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
9: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
10: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku.cz.
11: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
13: Banana, papaj, papaj.
12: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
13: Bello.
12: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
13: Banana.
12: Na olympiaolomouc.cz.
14: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
17: Baví nás bavit vás.
18: I v sobotu.
19: Skyrock.
20: Nejlepší rockový výběr.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
3: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
2: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma hlásí první letní posilu. Na Hanou přichází islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson z norského Stavangeru. 22-letý reprezentant do 21 let podepsal v Olomouci víceletý kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí. Tolik zprávy, přejeme úspěšný den a pokračujeme s počasem. A dopravou.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Počasí.
4: Venku to dneska vypadá na pořádnou saharskou jízdu. Rtuť teploměru se u nás vyšplhá na tropických 31 až 36 stupňů. Ideální čas hodit se do klidu někde u vody. Odpoledne vzduch zhoustne, bude pořádné dusno, budou se tvořit přehánky nebo bouřky. K večeru můžou dorazit i k nám. Tak nezapomeňte hodně pít a raději potom schovejte zahradní nábytek. Víme, jak bude. Dneska vedro, dusno a potom bouřky.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
6: Krásný den, máme pro vás skvělou zprávu, která dokazuje, že nová generace na silnicích rozhodně nestratí hlavu. Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů už zná své vítěze. V mladší kategorii do 12 let naprosto dominovali školáci z Jihomoravského Kravska, kteří teď pojedou reprezentovat naši republiku na zářijové evropské finále v Náchodě. Ve starší kategorii si pak zlato vybojovala základní škola z Opatovic nad Labem. Více než stovka dětí musela ve Zlínském kraji zvládnout testy z pravidel, první pomoc i náročný labyrint značek. Přejeme vám bezpečné kilometry na 2 i 4 kolech a pohodu na všech vašich cestách.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Floor Center Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Floor Centru Holice.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu.

jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Posloucháte Skyrock. Od žhavé mexické vášně přes kanadský ledový klid až po gigantické velké finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal právě teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme u toho s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech se opít rohlíkem a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Obrovský skandál v Argentině otřásá fotbalovým světem uprostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hattrickem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: To ono je to pravda.
9: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
1: Odpoledne na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova.
0: Sport.
1: O tom, že mnohým dětem dnes chybí zdravý pohyb a neumí kotoul ani hvězdu, mluví odborníci už dlouho. Olomoucký kraj proto přímo jedná a do projektu Sportimáček investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 000 korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Sluníčko do nás dál pere na plné pecky. Sobotní počasí skoro jasné až polojasné, teploty 31 až 38, v neděli 28 až 33. Na mnoha místech bouřky z tepla a silné lijáky. Víme, jak bude. Víkend úplně letní, vedro, dusno a přijdou i bouřky.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Krásný den všem rodičům i prarodičům za volantem. Startuje nová velká kampaň Bezipu a týmu silniční bezpečnosti, která si posvítila na to, jak v autech vozíme naše nejmenší. Průzkumy totiž odhalily alarmující chyby. Téměř polovina z nás klidně připoutá dítě v tlusté zimní bundě, což při nárazu fatálně snižuje účinnost pásů. A 2/3 lidí zase příliš spěchají s otočením sedačky po směru jízdy. Pamatujte, že i ta nejlepší autosedačka ochrání vaše dítě jen tehdy, když je správně dotažená a upevněná. Přejeme vám bezpečný návrat z každé cesty.
0: Posloucháte Skyrock.

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu sfoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborní a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Sport. Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Krásný víkend, máme tady dva dny plné meteorologických extrémů. Sobota to budeme tát ve vlastní šťávě při teplotách až do 36 stupňů. V neděli sice zůstaneme na tropické 33, ale k tomu se přidají na mnoha místech silné bouřky a lijáky. Osvěžující severní vítr sice v nárazech pořádně protáhne vaše trika, ale alespoň spláchne to úmorné horko. Víme, jak bude, proplujeme víkendem s úsměvem, tropy i bouřkami.
0: Doprava.
3: Chystáte se s rodinou autem na letní dovolenou za hranice? Pak zbystřete. Nová osvětová kampaň BESIPu upozorňuje, že předpisy pro dětské autosedačky se v Evropě liší, zatímco u nás je rozhodující výška do 150 cm a váha pod 36 kg, v jiných státech hraje hlavní roli věk. Odborníci proto radí, nespoléhejte jen na minimální zákonné požadavky dané země, ale na to, co je pro vaše dítě skutečně bezpečné. Statistika je totiž neúprosná a policejní čísla varující. Neriskujte a před cestou raději zkontrolujte správné upevnění sedačky i dotažení pásů. Šťastnou cestu bez nehod.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 20. červen na Skyroku. V rámci nadcházejících letních festivalů si připomeneme jeden z těch celosvětově nejproslulejších. Tím bude ten v Glastonbury, pořádaný na jihu Anglie. Poprvé startuje 20. června 1971 a diváci si na něm užívají Davida Bowieho nebo Traffic. V roce 2007 také zahajuje 20. června. Na tenhle ročník bylo připraveno přes 137 tisíc lístků, které v předprodeji zmizely za neuvěřitelnou hodinu a tři čtvrtě. V hudbě pokračujeme u rockové baskytary. 20. června 1954 přichází na svět Michael Anthony, neodmyslitelně spojený s rockovou legendou Van Halen. Kromě ní ho pamatujeme ještě ve vychytaném hudebními celebritami prošpikovaném projektu Chicken Food. Tady se schází se Sammy Hagarem, jedním z frontmenů domovských Van Halen, bubenickým SM z funkrockových Red Hot Chili Peppers, Chadem Smithem a v neposlední řadě s rockovým kytarovým virtuózem Joem Satrianim. Dalším narozeninovým přáním potěším v duchu rockerské oko. 20. června 1970 se narodila půvabná australská herečka Nicole Kidman. Její nezapomenutelné zlaté kadeře září v trhácích Batman Forever nebo Moulin Rouge. Nakonec milé fotbalové vzpomínání.
2: Všechno je v rukách Antonína Panenku.
3: Panenka.
1: Antonín Panenka svým vršovákem pečetí triumf v Bělehradě. Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Jahody, jahody.
7: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
10: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
11: Banana, papaj, papaj.
10: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
11: Bella.
10: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
11: Banana.
10: Na olympiaolomouc.cz.
12: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
13: Máme pro vás všechno nejlepší.
14: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
15: Největší hity 80. a 90. let.
14: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
15: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a rarity.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informovali, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu, zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji. Naschánou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
11: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.
12: Ooh, let me tell you what I wanna say. You're the only one who can make me feel this way.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
0: Sport.
1: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5-letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá ji stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden potom s teplotami do 30 stupňů.
0: Doprava.
4: Krásný den, máme pro vás skvělou zprávu, která dokazuje, že nová generace na silnicích rozhodně nestratí hlavu. Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů už zná své vítěze. V mladší kategorii do 12 let naprosto dominovali školáci z Jihomoravského Kravska, kteří teď pojedou reprezentovat naši republiku na zářijové evropské finále v Náchodě. Ve starší kategorii si pak zlato vybojovala základní škola z Opatovic nad Labem. Více než stovka dětí musela ve Zlínském kraji zvládnout testy z pravidel, první pomoc i náročný labyrint značek. Přejeme vám bezpečné kilometry na 2 i 4 kolech a pohodu na všech vašich cestách.
0: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Pojďme se podívat, o čem se aktuálně píše v našem regionu. Máme tu rekordy, nové cesty i moderní technologie. Olomoucký Gentleman's Club hlásí neuvěřitelný úspěch. Letošní charitativní dražba vynesla rekordních 680 tisíc korun, což je téměř dvojnásobek loňské částky. Většina peněz putuje na stavbu domu Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Skvělý večer, kde byl hlavním hostem zakladatel rohlíku Tomáš Čupr, tak ukázal obrovskou štědrost našich podnikatelů. Víc na webu olomouc.cz. Skvělé zprávy máme i pro cyklisty. Kroměříž dokončila novou 1,4 km dlouhou cyklostezku do postoupek a miňůvek. Lidé se tak konečně dostanou bezpečně do města a navíc se pohodlně napojí na trasy u nás v Olomouckém kraji. Víc na webu města Kroměříže. A do třetice Šumperk kráčí s dobou. Město nově spustilo vlastní podcast na Spotify. Krátké audio zprávy plné aktualit z radnice a praktických informací si tak můžete poslechnout kdykoliv, třeba v autě nebo při kávě. Víc na webu města Šumperka. Užijte si parádní den a zůstaňte s námi v obraze, i když jsme rádio.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Víkend na Skyrocku.

Habibi! Habibi!

0: Letecká elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.
1: Melodický rok, to je Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: understood.
1: Johanna, Okruh, Skyrock.

0: tenhle ročník bylo připraveno přes 137 tisíc lístků, které v předprodeji zmizely za neuvěřitelnou hodinu a tři čtvrtě. V hudbě pokračujeme u rockové baskytary. 20. června 1954 přichází na svět Michael Anthony, neodmyslitelně spojený s rockovou legendou Van Halen. Kromě ní ho pamatujeme ještě ve vychytaném hudebními celebritami prošpikovaném projektu Chicken Food. Tady se schází se Sammy Hagarem, jedním z frontmenů domovských Van Halen, bubenickým SM z funkrokových Red Hot Chili Peppers, Chadem Smithem a v neposlední řadě s rockovým kytarovým virtuózem Joem Satrianim. Dalším narozeninovým přáním potěším v duchu rockerské oko. 20. června 1970 se narodila půvabná australská herečka Nicole Kidman. Její nezapomenutelné zlaté kadeře září v trhácích Batman Forever nebo Moulin Rouge. Nakonec milé fotbalové vzpomínání.
1: Všechno je v rukách Antonína Panenku.
2: Panenka.
0: Antonín Panenka svým vršovákem pečetí triumf v Bělehradě. Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
3: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Rádio Hana, Skyrock.
5: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál. Skyrok.

0: take a lifetime.
1: Bluesová noc. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let, proč ta změna?
2: Tak nový název Čega nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na CzechGen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také CzechGen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na CzechGen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.

Tell me, woman, do you see a man like me?

0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.

0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno. Sport. Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
2: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá ji stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přehánky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden potom s teplotami do 30 stupňů.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Akvárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 21. červen na Skyroku. Dnes se radujeme z odchodu ruských vojsk z našeho území. Tak toto komentoval jeden z hlavních strůjců, hudebník a tehdejší poslanec Michal Kocáb.
2: Je to něco, čemu bychom asi před 2 lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Velký odchod se koná také v hudebních vodách 21. června 1975. Legendární kytarista Richie Blackmore opouští Deep Purple, aby s další pozdější pěveckou legendou Ronnie Jamesem Diem založili skupinu Rainbow. Hudbou pokračujeme přáním všeho nej k narozeninám bubeníkovi Aerosmith Joey Kramerovi. Přichází mezi nás 21. června 1950. Nakonec vzpomínka na mezinárodní návštěvu u nás v regionu. 21. června 1995 navštěvuje tehdejší papež Jan Pavel II. Olomouc. Určitě si vybavíte hlídači nabité ulice a mši svatou na neředinském letišti. I zítra brouzdáme dějinami, buďte s námi.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.